0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20-30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60-70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
4: Sometimes it takes a little more than luck. Sometimes it takes a piece of rock.

0: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
4: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
5: Posloucháte Skyrock s

0: Skyrock. Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tohle je Rádio Hana Skyrock a dneska si taky dáme heavy metal z Anglie. Iron Maiden. Už v roce 1975 kapelu zakládá baskytarista Steve Harris. Iron Maiden jsou legendární nejenom díky své hudbě, ale taky díky svému maskotovi Eddiemu, který se objevuje na obalech všech alb a všech singlů. Ano, je to ten rozlobený, zubatý, žlutý antismajlík. To je Eddie. K Iron Maiden se na začátku 80. let připojuje Bruce Dickinson. Od roku 93 se pak ale věnuje vlastní tvorbě a po 6 letech je zase zpátky v Iron Maiden. Skladatel, zpěvák, taky pilot a šermíř. To je Bruce Dickinson. A dneska taky The Number of the Beast z roku 1981. To znamená, že pro Bruce je to vlastně debutové album s Iron Maiden. Tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. červen se Skyrokem. Kytarových riffů, které pozná i běžný posluchač, tolik není. Satisfaction od Stoneu k ním ale rozhodně patří. Slavný riff, který Keith Richards vymyslel na efektovou krabičku Gibson Fuzzbox, vychází na singlu 6. června 1965. Také 6. června, ale v roce 1972, vychází kultovní album Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars, rockového chameleona Davida Bowieho.
2: David Bowie přivedl na pódium někoho úplně šíleného. Byla to fiktivní figura rockové hvězdy, spojená ale podle několika skutečných osobností. Něco mezi lidskou bytostí a mimozemšťanem. Je to v době, kdy mladí lidé přestávají věřit v rock'n'roll, jak on tam zpívá. Na světě jsou jenom špatné zprávy a zbývá světu 5 let do konce jeho existence. A teprve, když se objeví někdo z hvězd, kdo se nám přiskáče přes černé díry, tak se bude zachráněn a David Bowie začne zpívat o těch hezkých věcech. Takovouhle vytvořil záležitost, která se stala kultovní po celých Británii a vlastně i po celém světě.
1: Stejně kultovní událostí musí pro naše předky být první pravidelný příjezd vlaku s parní lokomotivou. Děje se tak v Břeclavi 6. června 1839 na trase Brno-Vídeň. 6. června 1944 je také průlomový v druhé světové válce. Je den D, spojenci se vyloďují v Normandii. Otevírá se tím cesta k porážce nacistického Německa. Zítra opět přinášíme zajímavosti z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
3: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
3: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to měno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
2: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
2: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Máme přehled.
4: Skyrock.
0: Počasí.
5: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
6: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz
0: Rádio Hana.
6: Okruh.
0: Skyrock.

0: for People a ty můžeš být u toho. V neděli 14. června odpálí dvouhodinový večerní set plný největších hitů. Jedná se o jejich zastávku v rámci Run for Your Lives World Tour, po kterém si dávají odkoncertování pauzu. Tohle je na roky dopředu jedna z posledních možností, jak tuhle nezapomenutelnou show zažít naživo. Slyšet pecky jako The Trooper, Fear of the Dark, Flight of Icarus nebo Powerslave od jedné z nejvlivnějších heavy metalových kapel všech dob je zkrátka povinnost. Vyhraj dvě vstupenky na tento nabitý den v celkové hodnotě téměř 5 000 korun zcela zdarma. Poslouchej Skyrock a jakmile ve vysílání uslyšíš hrát Iron Maiden, na nic nečekej. Napiš hned na studio@radiohana.cz, že právě hrají. Tím si automaticky ve hře o balíček dvou vstupenek za 5 000 korun. Vítěze vyhlásíme 11. června na Skyrocku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: odpolední. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Radci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
4: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
8: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
12: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

na Šumpersku na 100 FM.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
2: Sport. Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin. V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukázat.

0: naměříme podobně jako dneska. Doprava. Hezkou sobotu na naší vlně. Kvůli závodům Exehomo ve Šternberku platí až do nedělní 20. hodiny rozsáhlé uzavírky. Auta neprojedou centrem a tratí závodu, využít můžete značené objízdné trasy a bezplatné záchytné parkoviště u Excalibur Army. Odtud jezdí autobusy zdarma. Objížďky pro transitní dopravu budou vyznačené přechodným značením, no a trasa vede ze Šternberka přes Babice, Mladějovice újezd a dále po silnicích 2. a 3. třídy ve směru na Uničov, Dlouhou Loučku, Břidličnou a Lomnici. No a v Olomouci připomínáme taky úplnou uzavírku Kapucínské a Purkrabské ulice. Stále se tu pracuje na opravě komunikace a hotovo tady bude 29. června. Přejeme vám hezkou sobotu a dobře dojďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 6. června a dnes je Národní den koblih. Svátek má každý Norbert, no a 63. narozeniny slaví hokejový trenér Vladimír Růžička. Jinak právě dnes je to už 61 let od doby, kdy Rolling Stones vydávají svůj největší megahit Satisfaction. A v roce 1984 právě dnes taky vzniká oblíbená počítačová hra Tetris. Přejeme vám hezký den na naší vlně a pohodový 6. červen.
0: Kalendárium.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
4: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
5: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
4: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
5: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
4: Zoo.olomouc.cz
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
14: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
13: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
14: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
15: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
13: Jsme tu pro vás již 20 let.
15: Jezírka Banat.cz.
16: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
17: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
16: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

Johana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášť či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
2: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc. Ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
1: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli. Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i nadále jasná a slunečná s teplotami do 26 stupňů Celsia. Zítra naměříme podobně, ale druhou polovinou víkendu nás bude provázet vyšší oblačnost a objevit se mohou taky dešťové přehánky.
0: Doprava.
3: Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak od začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

neděli 14. června odpálí dvouhodinový večerní set plný největších hitů. Jedná se o jejich zastávku v rámci Run for Your Lives World Tour, po kterém si dávají odkoncertování pauzu. Tohle je na roky dopředu jedna z posledních možností, jak tuhle nezapomenutelnou show zažít naživo. Slyšet pecky jako The Trooper, Fear of the Dark, Flight of Icarus nebo Powerslave od jedné z nejvlivnějších heavy metalových kapel všech dob je zkrátka povinnost. Vyhraj dvě vstupenky na tento nabitý den v celkové hodnotě téměř 5 000 korun zcela zdarma. Poslouchej Skyrock a jakmile ve vysílání uslyšíš hrát Iron Maiden, na nic nečekej. Napiš hned na studio@radiohana.cz, že právě hrají. Tím si automaticky ve hře o balíček dvou vstupenek za 5 000 korun. Vítěze vyhlásíme 11. června na Skyrocku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. červen se Skyrokem. Kytarových riffů, které pozná i běžný posluchač, tolik není. Satisfaction od Stoneu k ním ale rozhodně patří. Slavný riff, který Keith Richards vymyslel na efektovou krabičku Gibson Fuzzbox, vychází na singlu 6. června 1965. Také 6. června, ale v roce 1972, vychází kultovní album Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars, rockového chameleona Davida Bowieho.
2: David Bowie přivedl na pódium někoho úplně šíleného. Byla to fiktivní figura rockové hvězdy, spojená ale podle několika skutečných osobností. Něco mezi lidskou bytostí a mimozemšťanem. Je to v době, kdy mladí lidé přestávají věřit v rock and roll, jak on tam zpívá. Na světě jsou jenom špatné zprávy a zbývá světu 5 let do konce jeho existence. A teprve když se objeví někdo z hvězd, kdo se k nám přiskáče přes černé díry, tak se bude zachráněn a David Bowie začne zpívat o těch hezkých věcí. Takovouhle vytvořil záležitost, která se stala kultovní po celých Británii a vlastně i po celém světě.
1: Stejně kultovní událostí musí pro naše předky být první pravidelný příjezd vlaku s parní lokomotivou. Děje se tak v Břeclavi 6. června 1839 na trase Brno-Vídeň. 6. června 1944 je také průlomový v druhé světové válce. Je den D, spojenci se vyloďují v Normandii. Otevírá se tím cesta k porážce nacistického Německa. Zítra opět přinášíme zajímavosti z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Paní žirafo, co vidíte?
7: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
6: Tak rychle na místa.
7: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
6: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
6: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
7: Zoo.olomouc.cz
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý.

0: 6,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Skyrock.
6: Skyrock.

Řím je hodně daleko, než abychme ho hledali nahané. Ale když zajedem do Tučina na Přerovsko, přepomeneme si antickou slávu římského impéria. Přítomnost jeho vojsk nahané zosobňuje je rozhledna vevedená do podoby římské strážní věže, odkáď by se možná kde se přesune formaci po okolí dále v pohodě pozorovat. Samotná věž hláska, ale to dobo nepamatuje. Otevřela jo na podzem roku 2024 a hned na to byla vyhlášená rozhledno roko. Stojí na kopco, kde se říká na kopco, ve výšce 300 metrů. Je vysoká 15 metrů a kreté vyhlídkové ochos je v 11 metrech. Dohlídnout jde na Olomouc, Svaté Hostén a třeba na Drahanskou vrchovinu. K římské věže nad Tučinem se autem nesmí, ale půl druhýho kilásko z dědiny zas není tak daleko. Skyrock. Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
2: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
2: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 6. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 34 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 3,5 stupně. Víme, jak bude. Dnes většinou sluníčko s teplotami okolo 24 stupňů Celsia a podobně naměříme i v neděli, která by měla být ale s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.
0: Doprava.
2: V Olomouci se pracuje na třídě Svobody a na Lafayetce, probíhá tady oprava kanalizace a hotovo má být 8. srpna. Na Luční a Chválkovické ulici jsou zase kvůli rekonstrukci plynu uzavřené chodníky. Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana.
6: Okruh.
0: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě B jako Bachman Turner Overdrive. To byla kanadská rocková skupina z Winnipegu, kterou založil Randy Bachman a Fred Turner. V 70. letech se 6 jejich singlů dostalo do americké top 40. Bachmani mají ve Spojených státech 5 alb se zlatou certifikací a jedno platinové. Doma v Kanadě pak mají 6 platinových a jedno zlaté album.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: Po celém světě prodali téměř 30 milionů desek. V březnu 2014 byli Bachman Turner Overdrive uvedeni do kanadské hudební síně slávy. Mimochodem, samotné slovo overdrive by se dalo přeložit jako přebuzený nebo přehulený. Ano, tenhle ten pojem muzikanti znají velice dobře.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: V naší rokové abecedě dnes tedy B jako Bachman Turner Overdrive a jejich největší hitovka You Ain't Seen Nothing Yet na Skyroku právě teď.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
4: Tak rychle na místa.
5: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
4: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žiraloků, netopírů a hrabáčů.
5: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
4: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
5: Zoo.olomouc.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Hezkou sobotu. V Olomouci pokračují svátky města. Včera jsme to s rádiem Hana zahájili, byl i tradiční průvod a dnes je před námi hlavní program na Horním náměstí. Jarmark, zpěv, tanec, hudba, bude například cymbálovka a jazz a taky večerní open air koncert s hvězdami severu. V Olomouci se taky o tomto víkendu koná Vyznání růžím, rodinný festival pod širým nebem v olomouckém Rozáriu. No a bude se tu křtít mimochodem i nová růže Josef Švejk. Langošový víkend máme na Poděbradech, no a v zoologické zahradě na Kopečku si připomínáme významné jubileum, a to 70 let od svého slavnostního otevření. Celý víkend tu jsou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. Roková horka dneska zve na tu nejrokovou party, bude hudba Praha i Vítkovo kvarteto a o tomto víkendu se jedou taky závody Ecce Homo ve Šternberku a okolí. Lipinský oblouk na Ecce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. Dnes nás tu čekají drifteři a akrobatická show, kaskadéři a taky koncert Pink Floyd Revival. Zítra budeme potom na Ecce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. No a pokud máte chuť na projížďku na kole, tak právě dnes se koná den s cyklostezkou Bečva.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
3: Sport. Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost. Objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska.
0: Doprava.
3: S 11. hodinou se bourá na ulici Purkyňova ve Vyškově. Je to bez bližších podrobností a dá se to tu projet bez zdržení. Na policejní hlídku aktuálně pozor v Olomouci na Studentské, taky ve Valmezu na Masaryčce, v Držovicích na Konečné, v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské a nebo v Bedihošti na Prostějovské. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: neděli 14. června odpálí dvouhodinový večerní set plný největších hitů. Jedná se o jejich zastávku v rámci Run for Your Lives World Tour, po kterém si dávají odkoncertování pauzu. Tohle je na roky dopředu jedna z posledních možností, jak tuhle nezapomenutelnou show zažít naživo. Slyšet pecky jako The Trooper, Fear of the Dark, Flight of Icarus nebo Powerslave od jedné z nejvlivnějších heavy metalových kapel všech dob je zkrátka povinnost. Vyhraj dvě vstupenky na tento nabitý den v celkové hodnotě téměř 5 000 korun zcela zdarma. Poslouchej Skyrock a jakmile ve vysílání uslyšíš hrát Iron Maiden, na nic nečekej. Napiš hned na studio@radiohana.cz, že právě hrají. Tím si automaticky ve hře o balíček dvou vstupenek za 5 000 korun. Vítěze vyhlásíme 11. června na Skyrocku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma.
1: Skyrock.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. červen se Skyrokem. Kytarových riffů, které pozná i běžný posluchač, tolik není. Satisfaction od Stonu k ním ale rozhodně patří. Slavný riff, který Keith Richards vymyslel na efektovou krabičku Gibson Fuzzbox, vychází na singlu 6. června 1965. Také 6. června, ale v roce 1972 vychází kultovní album Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars rockového chameleona Davida Bowieho.
2: David Bowie přivedl na pódium někoho úplně šíleného. Byla to fiktivní figura rockové hvězdy, spojená ale podle několika skutečných osobností. Něco mezi lidskou bytostí a mimozemšťanem. Je to v době, kdy mladí lidé přestávají věřit v rock'n'roll, jak on tam zpívá. Na světě jsou jenom špatné zprávy a zbývá světu 5 let do konce jeho existence. A teprve, když se objeví někdo z hvězd, kdo se nám přiskáče přes černé díry, tak se bude zachráněn a David Bowie začne zpívat o těch hezkých věcech. Takovouhle vytvořil záležitost, která se stala kultovní po celých Británii a vlastně i po celém světě.
1: Stejně kultovní událostí musí pro naše předky být první pravidelný příjezd vlaku s parní lokomotivou. Děje se tak v Břeclavi 6. června 1839 na trase Brno-Vídeň. 6. června 1944 je také průlomový v druhé světové válce. Je den D, spojenci se vyloďují v Normandii. Otevírá se tím cesta k porážce nacistického Německa. Zítra opět přinášíme zajímavosti z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Paní žirafo, co vidíte?
8: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
7: Tak rychle na místa.
8: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
7: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
8: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
7: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
8: Zoo.olomouc.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášť či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
2: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc. Ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
1: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli. Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i nadále jasná a slunečná s teplotami do 26 stupňů Celsia. Zítra naměříme podobně, ale druhou polovinou víkendu nás bude provázet vyšší oblačnost a objevit se mohou taky dešťové přehánky.
0: Doprava.
3: Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak od začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.

0: A ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
0: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí a si vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 6. června a dnes je Národní den koblih. Svátek má každý Norbert, no a 63. narozeniny slaví hokejový trenér Vladimír Růžička. Jinak právě dnes je to už 61 let od doby, kdy Rolling Stones vydávají svůj největší megahit Satisfaction. A v roce 1984 právě dnes taky vzniká oblíbená počítačová hra Tetris. Přejeme vám hezký den na naší vlně a pohodový 6. červen.
0: Kalendárium. Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
2: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
2: Počasí. Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 6. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 34 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 3,5 stupně. Víme, jak bude. Dnes většinou sluníčko s teplotami okolo 24 stupňů Celsia a podobně naměříme i v neděli, která by měla být ale s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.
4: Doprava.
2: V Olomouci se pracuje na třídě Svobody a na Lafayetce. Probíhá tady oprava kanalizace a hotovo má být 8. srpna. Na Luční a Chválkovické ulici jsou zase kvůli rekonstrukci plynu uzavřené chodníky. Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
4: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

neděli 14. června odpálí dvouhodinový večerní set plný největších hitů. Jedná se o jejich zastávku v rámci Run for Your Lives World Tour, po kterém si dávají odkoncertování pauzu. Tohle je na roky dopředu jedna z posledních možností, jak tuhle nezapomenutelnou show zažít naživo. Slyšet pecky jako The Trooper, Fear of the Dark, Flight of Icarus nebo Powerslave od jedné z nejvlivnějších heavy metalových kapel všech dob je zkrátka povinnost. Vyhraj dvě vstupenky na tento nabitý den v celkové hodnotě téměř 5 000 korun zcela zdarma. Poslouchej Skyrock a jakmile ve vysílání uslyšíš hrát Iron Maiden, na nic nečekej. Napiš hned na studio@radiohana.cz, že právě hrají. Tím si automaticky ve hře o balíček dvou vstupenek za 5 000 korun. Vítěze vyhlásíme 11. června na Skyrocku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: Zoo.olomouc.cz
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz
5: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
11: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
12: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
13: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz
14: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
15: Skyrock.
16: Skyrock.
15: Posloucháte Skyrock.
16: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20-30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60-70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock. Skyrock. Rockové hity hrajeme non-stop.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se zčásti uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
0: Sport.
3: Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost, objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska.
0: Doprava.
3: Hezkou sobotu na naší vlně. Kvůli závodům Ecce Homo ve Šternberku platí až do nedělní 20. hodiny rozsáhlé uzavírky. Auta neprojedou centrem a tratí závodu, využít můžete značené objízdné trasy a bezplatné záchytné parkoviště u Excalibur Army. Odtud jezdí autobusy zdarma. Objížďky pro transitní dopravu budou vyznačené přechodným značením. No a trasa vede ze Šternberka přes Babice, Mladějovice újezd a dále po silnicích 2. a 3. třídy ve směru na Uničov, Dlouhou Loučku, Břidličnou a Lomnici. No a v Olomouci připomínáme taky úplnou uzavírku Kapucínské a Purkrabské ulice. Stále se tu pracuje na opravě komunikace a hotovo tady bude 29. června. Přejeme vám hezkou sobotu a dobře dojďte.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
1: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
1: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
1: Zoo.olomouc.cz
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme

0: Jsme operátory práškové lakovny. Raní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
7: Skyrock.
8: Skyrock.
7: Skyrock.
8: Skyrock.
7: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Pokračuje sobota 6. června na naší vlně. Pojďme se podívat, o čem informují regionální zpravodajské portály. Rizika modrého světla popisují odborníci z Prostějovské nemocnice. Podrobnosti nabízí portál report.cz. Vážná nehoda na železnici. Při srážce vlaku s kamionem bylo 8 zraněných. Více ví olomoucký rej. A poslední farmářské trhy před prázdninami budou 11. června. Nabídnou jídlo, pití i keramiku. Další informace najdete na webu Prerov.eu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Rokové pecky pro lepší

0: nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
2: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
0: Sport.
4: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli. Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i nadále jasná a slunečná s teplotami do 26 stupňů Celsia. Zítra naměříme podobně, ale druhou polovinou víkendu nás bude provázet vyšší oblačnost a objevit se mohou taky dešťové přehánky.
0: Doprava.
4: Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak o začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rimice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

A ty můžeš být u toho. V neděli 14. června odpálí dvouhodinový večerní set plný největších hitů. Jedná se o jejich zastávku v rámci Run for Your Lives World Tour, po kterém si dávají odkoncertování pauzu. Tohle je na roky dopředu jedna z posledních možností, jak tuhle nezapomenutelnou show zažít naživo. Slyšet pecky jako The Trooper, Fear of the Dark, Flight of Icarus nebo Power Slave od jedné z nejvlivnějších heavy metalových kapel všech dob je zkrátka povinnost. Vyhraj dvě vstupenky na tento nabitý den v celkové hodnotě téměř 5 000 korun zcela zdarma. Poslouchej Skyrock a jakmile ve vysílání uslyšíš hrát Iron Maiden, na nic nečekej. Napiš hned na studio@radiohana.cz, že právě hrají. Tím si automaticky ve hře o balíček dvou vstupenek za 5 000 korun. Vítěze vyhlásíme 11. června na Skyrocku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě dáme písmeno B, tedy amerického zpěváka Becka. Je to mimochodem také textař, multiinstrumentalista a několikanásobný držitel Grammy. Jeho muzika je směsící opravdu hodně stylů, což ho taky v 90. proslavilo. Sám Beck tvrdí, že hraje alternativní pop s prvky folku, psychedelie, hip-hopu, country, blues, R&B, funky, indie rocku, noise rocku, experimentálního rocku a taky jazzu a soulu. To všechno dohromady funguje. Kritikou bývá Beck označován jako jeden z nejkreativnějších hudebníků.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: My si dneska dáme od Becka song Loser. Zaposlouchejte sem a zkuste v druhé půlce vychytat sample s větami I'm a driver, I'm a winner, things are gonna change, I can feel it. Originál totiž pochází z filmu Kill the Moonlight, což je taková netradiční komedie o jednom automobilovém závodníkovi. Natočil ji Beckův přítel Steve Hanft, který se mimochodem zhostil taky natáčení klipu. Takže je tady Loser a je tady Beck na Skyroku právě teď.

0: Paní žirafo, co vidíte?
1: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
0: Tak rychle na místa.
1: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
0: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
1: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
0: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
1: zoo.olomouc.cz
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucii Bílou na Kamínku.

tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Skyrok. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Počasí. Doprava.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.

aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Skyrok. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Počasí.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již

0: hráčů. Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
0: Zoo-olomouc.cz

aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Skyrok. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Počasí.

0: integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host horký žeslíže. Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Paní žirafo, co vidíte?
6: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
7: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
8: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
8: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
7: zoo.olomouc.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.

14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře

0: Johanna Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tohle je Radio Johanna Skyrock a dneska si taky dáme heavy metal z Anglie. Iron Maiden. Už v roce 1975 kapelu zakládá baskytarista Steve Harris. Iron Maiden jsou legendární nejenom díky své hudbě, ale taky díky svému maskotovi Eddiemu, který se objevuje na obalech všech alb a všech singlů. Ano, je to ten rozlobený, zubatý, žlutý antismajlík. To je Eddie. K Iron Maiden se na začátku 80. let připojuje Bruce Dickinson. Od roku 93 se pak ale věnuje vlastní tvorbě a po 6 letech je zase zpátky v Iron Maiden. Skladatel, zpěvák, taky pilot a šermíř. To je Bruce Dickinson. A dneska taky The Number of the Beast z roku 1981. To znamená, že pro Bruce je to vlastně debutové album s Iron Maiden. Tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Radio Hana Skyrock.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Tell me, woman, why do you see a man like me?